0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
2: Chorvatsko se pišní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.